Jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, přišel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vidomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sám jim si zrobil, co si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou odvaril i tak dále. Sám do sebe jim hvaril. Vesel svět. Vyl jes dokoli velio sám. Dnes, po tých dňoch, jak po rokach, těž vidujú. Nius jest dochyže velejnú polonnist, po najbych hváril. Vytajte po lazniku, na v odpovídal sobi sám. Zo studni zabytoj густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоч раз не про ухо чловече, а про душу свою слухаючу.

Čelovicích, blahovolený je slavo vo vešných Bohu i na zemný mír v Čelovicích, blahovolený je Hospod justi moj otvrzeši usta moja vozvisťat chvalu Tvoju. Blahos

čistým srdcem, príjmi nás hriešne molený aj prinesi ku Svetomu Tvojemu žertveniku i dovolí nás prinositi Tebi dare, že i žertu duchovný a o našich hrysích ľudských nevidených. Ispodobí nás obristý bládať pri Toboju, Ježu, by Ty Tebi blá prijatní žertvy našej, vseli Ty sa duchu bládati Tvoje blahmu v nás i na predležaštích darých sých na vsých ľudech Tvojich. Štědro tam je jedinorodná osena Tvojeho, s ním, že blahoslovený si,

nás pri plodonosi aštích, dobrotúriaštích, o sviatech Tvojich cerkvách i pomínajštích úbohy a i nás, jane milosti Tvoje, nás poslí. I dáš ty nám jediným ust, jediným srdcem srdcem,

0: Vyslúchali ste opovídania Michaila Zoščenka Pavučina. Protlumačil Petro Medviď. Jazyková korektúra Anna Kuzmiakova. Čítal i pro rádio Lem FM prehotovil Petro Medviď.
1: To byl program z archivu Rádia Lem FM.